Έλα, πόσο θα τα ράβει, πόσο θα.

0: Světově uznávaný kytarista Rudy Linka vystoupí opět v Mladé Boleslavi. V Domě kultury představí své Rudy Linka Trio Live. Čeká vás dynamická souhra, skvělé melodie a originální jazz v podání věhlasného kytarového světoběžníka a jeho spoluhráčů. Rudy Linka Trio Live. Sobota 17. října od 19 hodin. Dům kultury Mladá Boleslav. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Rádio MB,

0: tam, kde sami žijí. Díky tomu dobře znají nejen místní realitní trh, ale především samotný region. Žádná síť poboček po celé republice. Jedna místní realitní kancelář. Realitní kancelář Drink. Už 30 let doma na Mladoboleslavsku.
1: Mladá Boleslav se připravuje na pořádnou jízdu. Rybičky 48 přijíždějí do Domu kultury. V pátek 16. října tě čeká jejich speciální koncert Face Tour Face. Pořádná porce energie, kytar a největší hitů. Večer odstartují Koblížci a potom už to naplno rozbalí Rybičky 48. Pátek 16. října. Dům kultury Mladá Boleslav. Rybičky 48. Face Tour Face. To bude jízda. Buď u toho. Lístky najdeš na vstupnafest.cz.
2: Poslat pár korun na dobrou věc je kapka v moři. Ale když se stanete dobrým andělem na dobrýanděl.cz, když pomáháte pravidelně každý měsíc, to už není kapka. To je moře pomoci pro rodiny s dětmi, které zasáhla vážná nemoc. Děkujeme.
3: Rádio MB.
4: Posloucháš správně.

děravej, je do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: www.oknasukorady.cz.
1: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. Bílápastelka.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
4: Rádio MB.
5: Posloucháš správně.

0: horní signalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
2: Navštivte nás v Mladé Boleslavi u kruhového objezdu u Kosmonos. Těší se na vás autorizovaný dealer a servis Fiat Auto Štěpán.
3: Radio MB. Energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

0: bylo 8 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Ano, jsou tu zprávy, hezké úterý. Mladoboleslavskou čekají dva hudební vrcholy podzimu. Už tento pátek dorazí do Mladé Boleslavy oblíbená kapela Rybičky 48, která potěší fanoušky českého pop-punku. A hudební program bude pokračovat také v listopadu. V sobotu 14. se v kulturním domě v Bezně uskuteční 7. narozeniny Rádia MB. Návštěvníci se mohou těšit na narozeninovou show, živou hudbu, tombolu a další překvapení. Na pódiu vystoupí pekař Jakub Děkan s kapelou, Luboš Odháněl Swix, Alchymie a Green Day Revival. Vstupenky na tuto akci pořídíte na ticketlife.cz. Celosvětové dodávky chytrých telefonů ve třetím čtvrtletí klesly meziročně o 20%, na nejnižší úroveň pro třetí čtvrtletí od roku 2012. Prudce rostoucí ceny paměťových čipů a nedostatek dodávek zvyšují tlak na výrobce a tlačí ceny nahoru. Jedničkou na trhu s podílem 23% zůstala jihokorejská společnost Samsung. Tržní podíl Apple poprvé ve třetím čtvrtletí překročil hranici 20%, a to navzdory meziročnímu poklesu dodávek. Celkem činil 22%.
0: Sportovní servis.
2: Fotbalisté Slávie věří, že proti Sabahu mají v Lize mistrů největší šanci uspět. V úvodním kole prohráli doma Slans 2-3 a protáhli čekání na vítězství v hlavní fázi Ligy mistrů, které od roku 2007 trvá už 20 zápasů. Dnešní utkání proti mistrovi Azerbajdžánu má výkop v 18 hodin a 45 minut. Zprávy jsou za námi, je čas opět na muziku.
3: Máte doma malého tanečníka nebo tanečnici? Roztančete to s námi v Cool Dance. Přijďte vyzkoušet karibské tance pro děti. Čeká nás salsa, bachata, merenga,

0: Světově uznávaný kytarista Rudy Linka vystoupí opět v Mladé Boleslavi. V Domě kultury představí své Rudy Linka Trio Live. Čeká vás dynamická souhra, skvělé melodie a originální jazz v podání věhlasného kytarového světoběžníka a jeho spoluhráčů. Rudy Linka Trio Live, sobota 17. října od 19 hodin, Dům kultury Mladá Boleslav. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.

0: i tam, kde sami žijí. Díky tomu dobře znají nejen místní realitní trh, ale především samotný region. Žádná síť poboček po celé republice. Jedna místní realitní kancelář. Realitní kancelář Drink. Už 30 let doma na Mladoboleslavsku.
1: Mladá Boleslav se připravuje na pořádnou jízdu. Rybičky 48 přijíždějí do Domu kultury. V pátek 16. října tě čeká jejich speciální koncert Face Tour Face. Pořádná porce energie, kytar a největší hitů. Večer odstartují Koblížci a potom už to naplno rozbalí Rybičky 48. Pátek 16. října. Dům kultury Mladá Boleslav. Rybičky 48. Face Tour Face. To bude jízda. Buď u toho. Lístky najdeš na vstupnafest.cz.
2: Poslat pár korun na dobrou věc je kapka v moři. Ale když se stanete dobrým andělem na dobrýanděl.cz, když pomáháte pravidelně každý měsíc, to už není kapka. To je moře pomoci pro rodiny s dětmi, které zasáhla vážná nemoc. Děkujeme.
3: Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska.

0: 9 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Pohodový den. Celosvětový odbyt automobilky Škoda Auto se v letošních prvních třech čtvrtletích meziročně zvýšil o 6,1% na 812 400 vozů. V samotném třetím čtvrtletí ale vzrostl pouze o 0,2% na 256 700 vozů. Odbyt celého koncernu za tři čtvrtletí naopak klesl o 9% na zhruba 6 milionů vozů. Soudy mají při posouzení zájmu dítěte zohledňovat mimo jiné jeho bezpečí a názor. Vyplývá to z definice, kterou včera v rámci novely občanského zákoníku schválila vláda. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc na následné tiskové konferenci řekl.
3: Tím nejzásadnějším z těch hledisek musí být i bezpečí dítěte a to jsou věci, které určitě v těch kauzách, které jsme zaznamenali v minulosti, si dokážeme odůvodnit a myslím, že kdyby tahle úprava platila už dříve, tak možná k některým tragickým událostem nemuselo ani dojít.
0: Sportovní servis.
2: Předčasně a se skóre, které se v soutěžích dospělých hned tak nevidí, skončil zápas 10. ligy mezi Béčkem Bezna Sovínek a Kněžmostem. Hosté vedli v 77. minutě 22-1. Na domácí už to bylo moc a v zápase se rozhodli nepokračovat. Rezerva Bezna je v tabulce bez bodu poslední. Ale protože právě v Bezně Rádio MB oslaví své narozeniny, přejeme místním fotbalistům lepší zítřky. Zprávy jsou za námi, je čas opět na muziku, pohodové úterý.
0: Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Fun Factory, We Are The World, to byla muzika na rádiu MB při úterku s datem 13. října. Tak, u mikrofonu David, v tuto chvíli už nám startuje dopolední rozjezd. A co v něm? Co tedy v dopoledním rozjezdu dneska? No, rozhodně pro vás budu mít třeba informace o další uzavírce v Mladé Boleslavi a nezapomínejte taky na to, že v pátek vystoupí tady v Domě kultury v Mladé Boleslavi Rybičky 48 a já pro vás budu mít už v příští hodině dva lupeny, tak si na to počkejte.
1: Natíráš, maluješ, renovuješ, barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav, Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov,

děravej, je do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. Bílápastelka.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. Magna-automotive.jobs.cz

0: Foreign Say You Will, to byla další muzika na rádiu MB, kterou jsme se zahráli takhle v 9 hodin a skoro 30 minut. V sobotu 17. října začne oprava havárie kanalizační přípojky v Dukelské ulici, tak na to dávejte pozor. Bude tady částečná uzavírka a provoz v tomhle úseku Dukelské ulice bude řízen kyvadlově za pomocí semaforu. Oprava tady potrvá do 20. října a půjde o úsek mezi domy 847 až 848. My si můžeme dát Pulse Driver, za malou chvíli taky zpěvačku Pink, no a vy užívejte úterní dopoledne.
1: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: dopravní signalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
2: Navštivte nás v Mladé Boleslavi u kruhového objezdu u Kosmonos. Těší se na vás autorizovaný dealer a servis Fiat Auto Štěpán.
3: Jo, MB. My hrajeme, ty posloucháš.

americká zpěvačka Madonna na rádiu MB. Tak úterý 13. pokračuje dál. No a vy, pokud nevíte, kam vyrazit třeba v pátek, tak můžete do Třince. No, ne, že by se mi tam chtělo, ale můžete koukat třeba v televizi na hokej HC Oceláři Třinec BK Mladá Boleslav. Tenhle zápas začne v 17 hodin. No a co už je veselější, doma hraje Bolka v neděli 18. října od 16 hodin proti hradeckému Mountfieldu. Tak určitě vyražte fandit Bolce. Jak jistě víte, poslední zápas Bolka zvládla, doma porazila Litvínov 2-1 tuto neděli, nebo neděli, co proběhla, bylo to 11. října, tak snad to dopadne i v těch dalších zápasech, co říkáte. Tady máte Bad Boys Blue.

Tarzan and Jane, Thai Box. Tak tahle muzika nám dohrává v 9:53. Ladíte Rádio MB, dopolední rozjezd pokračuje a bude pokračovat samozřejmě až do hodiny 12. Nezapomínejte na to, že v příští hodině budeme soutěžit o lístky na Rybičky 48. Ty vystoupí už tento pátek v Domě kultury v Mladé Boleslavi. Pokud tam chcete jít zadarmo, není vůbec žádný problém, můžete vyrazit. Za malou chvíli tu budou taky další aktuální zprávy, tak si na ně rozhodně počkejte. No a my si teď můžeme dát DJ Mika.

0: 10 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Pěkný den. V sobotu 24. října se uskuteční oslava 90. výročí založení základní školy doktora Edvarda Beneše v Bolce. Oslavy začnou v 10 hodin úvodním slovem současné ředitelky a vystoupením žáků. Jedna z nejvyhledávanějších leteckých společností oznámila nečekanou zprávu. Ruší desítky letů, které až dosud mířily do celého světa. Vedení Ryanairu to zdůvodňuje vysokými náklady na provoz. Během zimního letového řádu se omezí provoz na letišti ve Vídni. Tento krok se dotkne také Čechů. Řada z nich totiž podniká cesty do světa právě z rakouského hlavního města.
0: Sportovní servis.
2: Hokejisté Liberce budou v závěrečném 6. kole základní části Ligy mistrů bojovat zítra večer v Davosu o postup do play-off. Pokusí se následovat týmy Plzně a Pardubic, které si účast ve vyřazovacích bojích zajistili s předstihem. Nyní je čeká jen boj o umístění. Dynamo dnes od 18 hodin přivítá švédské Vechje. Indiáni nastoupí zítra v 17:30 večer na ledě finské Saipy. Zprávy jsou za námi, je čas opět na muziku, pohodový den.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790 Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz
2: Hudba z našeho regionu.

0: I'll be waiting for you, tohle byly Two for Good na rádiu MB v 10 hodin a 20 minut, úterý 13. října pokračuje. Za malou chvíli si dáme DJ Boba a pokud čekáte na soutěž o lístky na rybičky 48, tak se dočkáte doslova už za pár minut. Budu je pro vás mít samozřejmě jak jinak než na lince 608 125 300.
1: Světově uznávaný kytarista Rudy Linka vystoupí opět v Mladé Boleslavi. V Domě kultury představí své Rudy Linka Trio Live. Čeká vás dynamická souhra, skvělé melodie a originální jazz v podání věhlasného kytarového světoběžníka a jeho spoluhráčů. Rudy Linka Trio Live. Sobota 17. října od 19 hodin. Dům kultury Mladá Boleslav. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
2: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
3: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
2: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.

I feel it. Tak tohle byl DJ Bobo na rádiu MB, 10 hodin a 25 minut, úterý 13. října pokračuje. No a přátelé, pokud byste chtěli vyrazit zadarmo na Rybičky 48 už tento pátek do Domu kultury v Mladé Boleslavi, no tak máte možnost volat právě teď 608 125 300. To je telefonní číslo sem ke mně do studia, které samozřejmě funguje, no a které teď je vám plně k dispozici, pokud byste tedy chtěli vyrazit právě na tenhle koncert. No, Rybičky 48 a taky Koblížci už tento pátek, Dům kultury Mladá Boleslav. Rádio MB.

0: Nataša Tomasicou Vlnou, 10 hodin 32 minut, tady je Radio MB. Píše mi Kuba, jestli bych mu nezahrál něco od Aquy, samozřejmě není problém, Kubo, to je jasný. Jasný je taky, že byste mohli kouknout na náš web www.radiomb.cz, dozvíte se tam třeba o tom, že Volka má 3 nové autobusy, pokračuje obnova vozového parku, no a není to samozřejmě jediná zpráva. I tam si můžete napsat o písničku, vpravo dole je chat.
1: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

0: Taky 17 na Rádiu MB, teď pojďme na chvilku do Švýcarska, tam se jedna seniorka dostala do problémů kvůli tomu, že u samoobslužné pokladny nenačetla správně nákup. Mezi položkami byla i plastová taška a obchod případ oznámil policii. Jenže policie, ta se jí ozvala až po několika měsících. Představte si třeba, že si v září koupíte rohlíky a v lednu vám zazvoní telefon. Dobrý den, potřebujeme s vámi probrat tu tašku. To už člověk zapomene nejen na tašku, ale i na to, co měl tehdy k večeři. Samoobslužná pokladna, to je zkrátka místo, kde se vyplatí být soustředěný jako při státnicích. Jsme Rádio MB, za chvíli si taky dáme MC Sar and Real McCoy.
1: Prodáváte dům nebo byt na Mladoboleslavsku? V realitní kanceláři Drink už 30 let prodávají nemovitosti tam, kde sami žijí. Díky tomu dobře znají nejen místní realitní trh, ale především samotný region. Žádná síť poboček po celé republice. Jedna místní realitní kancelář. Realitní kancelář Drink. Už 30 let doma na Mladoboleslavsku.
2: Mladá Boleslav se připravuje na pořádnou jízdu. Rybičky 48 přijíždějí do Domu kultury. V pátek 16. října tě čeká jejich speciální koncert Face Tour Face. Pořádná porce energie, kytar a největší hitů. Večer odstartují Koblížci a potom už to naplno rozbalí Rybičky 48. Pátek 16. října. Dům kultury Mladá Boleslav. Rybičky 48. Face Tour Face. To bude jízda. Buď u toho. Lístky najdeš na vstupnafest.cz.
3: Poslat pár korun na dobrou věc je kapka v moři. Ale když se stanete dobrým andělem na dobrýanděl.cz, když pomáháte pravidelně každý měsíc, to už není kapka. To je moře pomoci pro rodiny s dětmi, které zasáhla vážná nemoc. Děkujeme.
1: Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska.

0: bylo 11 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB, to podstatné právě teď.
2: Ano, jsou tu zprávy, hezké úterý. Mladoboleslavsko čekají dva hudební vrcholy podzimu. Už tento pátek dorazí do Mladé Boleslavy oblíbená kapela Rybičky 48, která potěší fanoušky českého pop-punku. A hudební program bude pokračovat také v listopadu. V sobotu 14. se v kulturním domě v Bezně uskuteční 7. narozeniny Rádia MB. Návštěvníci se mohou těšit na narozeninovou show, živou hudbu, tombolu a další překvapení. Na pódiu vystoupí pekař Jakub Děkan z kapely. Luboš Odháněl, Swix, Alchymie a Green Day Revival. Vstupenky na tuto akci pořídíte na ticketlife.cz. Celosvětové dodávky chytrých telefonů ve třetím čtvrtletí klesly meziročně o 20%, na nejnižší úroveň pro třetí čtvrtletí od roku 2012. Prudce rostoucí ceny paměťových čipů a nedostatek dodávek zvyšují tlak na výrobce a tlačí ceny nahoru. Jedničkou na trhu s podílem 23% zůstala jihokorejská společnost Samsung. Tržní podíl Apple poprvé ve třetím čtvrtletí překročil hranici 20%, a to navzdory meziročnímu poklesu dodávek. Celkem činil 22%.
0: Sportovní servis.
2: Fotbalisté Slávie věří, že proti Sabahu mají v Lize mistrů největší šanci uspět. V úvodním kole prohráli doma Slans 2-3 a protáhli čekání na vítězství v hlavní fázi Ligy mistrů, které od roku 2007 trvá už 20 zápasů. Dnešní utkání proti mistrovi Azerbajdžánu má výkop v 18 hodin a 45 minut. Zprávy jsou za námi, je čas opět na muziku.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav, Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí,

0: Instagramu dáme předpověď počasí a jakou speciální poštovní známku mají ve Francii, i o tom vám řeknu. Užívejte den.
1: Rádio MB.
2: Rádio MB.
1: Kde končí signál? My

0: Úterý 13. pokračuje, no a přátelé, Instagram má momentálně hudební problém, uživatelům totiž pořád dokola nabízí stejnou písničku, ať už zrovna sdílejí cokoliv. Jde o skladbu Higher od skupiny Creed z roku 1999. Fotka večeře, Higher, západ slunce, Higher, salát Caesar, samozřejmě Higher. No a Instagram potvrdil, že doporučování téhle skladby nefunguje správně a pracuje na opravě. No tak snad to zdárně opravěj. No a my si tady na Rádiu MB už za malou chvíli dáme aktuální předpověď počasí. Jak to bude vypadat dnes, ale dáme třeba i výhled na víkend. No prostě a jasně, užívejte den společně s námi. Já jsem David a přeji vám hezké dopoledne.
1: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukoradi.cz.
1: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky, podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. Bílápastelka.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
4: Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska.

0: kravát nebo kraťasy? Tady je předpověď počasí.
1: Ano, pojďme se podívat taky na počasí. Dnes bude jasno až polojasno. Ráno byly mlhy, to je jasný. Teploty ode dneška 12 až 16 stupňů Celsia. Zítřek oblačný, může být i zatažený a může sprchnout. Teploty 12 až 17, no a čtvrtek převážně polojasno. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů Celsia. A pátek ten bude jasný až polojasný. Teploty opět 14 až 18. A výhled na víkend v sobotu 17. V neděli 16 a pršet by nemělo. Tak snad dobrý. Tady je Rádio MB.
0: Rádio MB.
2: Rádio MB.
0: Kde končí signál?
2: My

0: požární signalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
2: Navštivte nás v Mladé Boleslavi u kruhového objezdu u Kosmonos. Těší se na vás autorizovaný dealer a servis Fiat Auto Štěpán.
3: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

0: Naladili jste si Rádio MB při úterku 13. října. No a přátelé, představte si, Francie přišla seznámkou, která není jen na posílání dopisů. Je navoněná tak, aby po poškrábání připomínala vůni čerstvé bagety. Je to tak klasické francouzské pečivo, se dostalo až na poštovní známku. To je země, kde se z bagety stala taková kulturní instituce, že už ji můžeme poslat klidně i poštou. Obrazně i doslova. Představte si, že vám přijde dopis a vy ho místo otevření nejdřív očicháte. U nás by podobná známka mohla vonět třeba po čerstvém rohlíku, kdyby se přidala vůně řízku, moravského vrabce a nebo dokonce svíčkový, možná by pošta konečně doručovala zásilky, na které se člověk opravdu těší. Přátelé, nám se přiblížil pravé poledne, já jsem s touhle zprávou dostal hlad, takže se jdu naobědvat, mějte se krásně a těším se na vás odpoledne po 17. hodině.
1: Rádio MB, zapni a neřeš.

0: bylo 12 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Pohodový den. Celosvětový odbyt automobilky Škoda Auto se v letošních prvních třech čtvrtletích meziročně zvýšil o 6,1% na 812 400 vozů. V samotném třetím čtvrtletí ale vzrostl pouze o 0,2% na 256 700 vozů. Odbyt celého koncernu za tři čtvrtletí naopak klesl o 9% na zhruba 6 milionů vozů. Soudy mají při posouzení zájmu dítěte zohledňovat mimo jiné jeho bezpečí a názor. Vyplývá to z definice, kterou včera v rámci novely občanského zákoníku schválila vláda. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc na následné tiskové konferenci řekl.
3: Tím nejzásadnějším z těch hledisek musí být i bezpečí dítěte a to jsou věci, které určitě v těch kauzách, které jsme zaznamenali v minulosti, si dokážeme odůvodnit a myslím, že kdyby tahle úprava platila už dříve, tak možná k některým tragickým událostem nemuselo ani dojít.
0: Sportovní servis.
2: Předčasně a se skóre, které se v soutěžích dospělých hned tak nevidí, skončil zápas 10. ligy mezi Béčkem Bezna Sovínek a Kněžmostem. Hosté vedli v 77. minutě 22-1. Na domácí už to bylo moc a v zápase se rozhodli nepokračovat. Rezerva Bezna je v tabulce bez bodu poslední. Ale protože právě v Bezně Rádio MB oslaví své narozeniny, přejeme místním fotbalistům lepší zítřky. Zprávy jsou za námi, je čas opět na muziku, pohodové úterý.
0: Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše

0: 7 let, to už by měl člověk konečně dostat rozum. No, Radio MB ho pořád nemá. Radio MB slaví 7. narozeniny. A protože dort, svíčky a nudné gratulace fakt nemusíme, pozvali jsme pekaře Jakuba Děkana, Luboše Odhánila, Alchymii a Green Day Revival. 14. listopadu, kulturní dům Bezno, tombola dárky, narozeninová show a pořádná party. Radio MB slaví 7. Přijď si to užít. Vstupenky najdeš na www.ticketlife.cz.
1: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

0: Světově uznávaný kytarista Rudy Linka vystoupí opět v Mladé Boleslavi. V Domě kultury představí své Rudy Linka Trio Live. Čeká vás dynamická souhra, skvělé melodie a originální jazz v podání věhlasného kytarového světoběžníka a jeho spoluhráčů. Rudy Linka Trio Live, sobota 17. října od 19 hodin, Dům kultury Mladá Boleslav. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Rádio MB.
1: Víc hitů než semaforů v Polse.

0: Narozeninovou show Rádia MB v KD bez nosy nenechte ujít. 14. listopadu 5 koncertů, zábava, drinky, dárky a bohatá tombola.
1: Prostě slavíme 7. narozeniny. Akci vám přinesou instalatérství Kornel Jaroslav Jiroušek, pivovar Bakalář, multikino Sinestar, parťáková hasičárna, okna Sukorady, diesel auto Junek, Antolin Libáň, Zimrstav, trio bar Mladá Boleslav, Magna, město Mnichovo Hradiště, koupelny Dušička, CZ, restaurace a motorest Zavadilka, kultura města Mladá Boleslav, Seidl Chlazení, Městys Bezno, Prondo, MB Sauny a městská společnost Sportovní a rekreační areály. Podporujeme dobrého anděla. Vstupenky se už prodávají na www.ticketlife.cz.
2: Rádio MB, zapni a neřeš.

0: turisti tam, kde sami žijí. Díky tomu dobře znají nejen místní realitní trh, ale především samotný region. Žádná síť poboček po celé republice. Jedna místní realitní kancelář. Realitní kancelář Drink. Už 30 let doma na Mladou Boleslavsku.
1: Mladá Boleslav se připravuje na pořádnou jízdu. Rybičky 48 přijíždějí do Domu kultury. V pátek 16. října tě čeká jejich speciální koncert Face Tour Face. Pořádná porce energie, kytar a největší hitů. Večer odstartují Koblížci a potom už to naplno rozbalí Rybičky 48. Pátek 16. října. Dům kultury Mladá Boleslav. Rybičky 48. Face Tour Face. To bude jízda. Buď u toho. Lístky najdeš na vstupnafest.cz.
2: Poslat pár korun na dobrou věc je kapka v moři. Ale když se stanete dobrým andělem na dobrýanděl.cz, když pomáháte pravidelně každý měsíc, to už není kapka. To je moře pomoci pro rodiny s dětmi, které zasáhla vážná nemoc. Děkujeme.
3: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

0: Ináča sebi.
1: Bylo 13 hodin.
2: Radio MB.
1: Radio MB. To podstatné právě teď.
3: Pěkný den. V sobotu 24. října se uskuteční oslava 90. výročí založení základní školy doktora Edvarda Beneše v Bolce. Oslavy začnou v 10 hodin úvodním slovem současné ředitelky a vystoupením žáků. Jedna z nejvyhledávanějších leteckých společností oznámila nečekanou zprávu. Ruší desítky letů, které až dosud mířily do celého světa. Vedení Ryanairu to zdůvodňuje vysokými náklady na provoz. Během zimního letového řádu se omezí provoz na letišti ve Vídni. Tento krok se dotkne také Čechů. Řada z nich totiž podniká cesty do světa právě z rakouského hlavního města.
1: Sportovní servis.
3: Hokejisté Liberce budou v závěrečném šestém kole základní části Ligy mistrů bojovat zítra večer v Davosu o postup do play-off. Pokusí se následovat týmy Plzně a Pardubic, které si účast ve vyřazovacích bojích zajistili s předstihem. Nyní je čeká jen boj o umístění. Dynamo dnes od 18 hodin přivítá švédské Vechje. Indiáni nastoupí zítra v 17:30 večer na ledě finské Saipy. Zprávy jsou za námi, je čas opět na muziku. Pohodový den!
1: Radio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí,

0: 7 let, to už by měl člověk konečně dostat rozum. No, Radio MB ho pořád nemá. Radio MB slaví 7. narozeniny. A protože dort, svíčky a nudné gratulace fakt nemusíme, pozvali jsme pekaře Jakuba Děkana, Luboše Odhánila, Alchymii a Green Day Revival. 14. listopadu Kulturní dům Bezno. Tombola, dárky, narozeninová show a pořádná party. Radio MB slaví 7. Přijď si to užít. Vstupenky najdeš na www.ticketlife.cz.
1: Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

kde ravej mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. Bílápastelka.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
4: Radio MB. Energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

0: Narozeninovou show Rádia MB v KD bez nosy nenechte ujít. 14. listopadu 5 koncertů, zábava, drinky, dárky a bohatá tombola.
1: Prostě slavíme 7. narozeniny. Akci vám přinesou instalatérství Kornel Jaroslav Jiroušek, pivovar Bakalář, multikino Sinestar, Parťákova hasičárna, Okna Sukorady, Diesel Auto Junek, Antolin Libáň, Zimrstav, Trio Bar Mladá Boleslav, Magna, Město Mnichovo Hradiště, Koupelny Dušička CZ, Restaurace a Motorest Zavadilka, Kultura Města Mladá Boleslav, Seidl Chlazení, Městy z Bezno, Prondo, MB Sauny a Městská společnost Sportovní a rekreační areály. Podporujeme dobrého anděla. Vstupenky se už prodávají na www.ticketlife.cz.
2: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

0: dopravní signalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
2: Navštivte nás v Mladé Boleslavi u kruhového objezdu u Kosmonos. Těší se na vás autorizovaný dealer a servis Fiat Auto Štěpán.

0: 14 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Ano, jsou tu zprávy, hezké úterý. Mladoboleslavsko čekají dva hudební vrcholy podzimu. Už tento pátek dorazí do Mladé Boleslavy oblíbená kapela Rybičky 48, která potěší fanoušky českého pop-punku. A hudební program bude pokračovat také v listopadu. V sobotu 14. se v kulturním domě v Bezně uskuteční 7. narozeniny Rádia MB. Návštěvníci se mohou těšit na narozeninovou show, živou hudbu, tombolu a další překvapení. Na pódiu vystoupí pekař Jakub Děkan Pelou, Luboš Odháněl Swix, Alchymie a Green Day Revival. Vstupenky na tuto akci pořídíte na ticketlife.cz. Celosvětové dodávky chytrých telefonů ve třetím čtvrtletí klesly meziročně o 20%, na nejnižší úroveň pro třetí čtvrtletí od roku 2012. Prudce rostoucí ceny paměťových čipů a nedostatek dodávek zvyšují tlak na výrobce a tlačí ceny nahoru. Jedničkou na trhu s podílem 23% zůstala jihokorejská společnost Samsung. Tržní podíl Apple poprvé ve třetím čtvrtletí překročil hranici 20%, a to navzdory meziročnímu poklesu dodávek. Celkem činil 22%.
0: Sportovní servis.
2: Fotbalisté Slávie věří, že proti Sabahu mají v Lize mistrů největší šanci uspět. V úvodním kole prohráli doma Slans 2-3 a protáhli čekání na vítězství v hlavní fázi Ligy mistrů, které od roku 2007 trvá už 20 zápasů. Dnešní utkání proti mistrovi Azerbajdžánu má výkop v 18 hodin a 45 minut. Zprávy jsou za námi, je čas opět na muziku.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Jen šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790 Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz.
2: Radio MB.

0: úterní, 14. hodina. Hlas Whitney Houston jste určitě poznali. Můj hlas se poznáváte, doufám, taky. No a co vám budu povídat? Ano, máme tu další odpolední úlet s datem 13. října. Už jen jeden měsíc a jeden den zbývá do největší akce tohoto roku, a sice do narozenin Rádia MB. To jen také pro připomenutí, abyste nezapomněli. No kamarádi, já vás samozřejmě od mikrofonu Rádia MB vítám a zdravím. Moje jméno je Luky. No a to, že tady s vámi budu do 16. taky nemusím připomínat. Vy to všechno víte. 24/7, Dara Rollins, Roxette a spousta dalšího. Tak takový je můj program, který jsem si pro vás připravil. Takže pokud můžete, udělejte si pohodu, nejlépe nohy na stůl, volume doprava a jdem se do toho pustit. Dneska tu máme taky spoustu zajímavých dnů, který se vážou právě k tomuto datu. No a tak nějaký vyberu a určitě o něm moudře pohovoříme. Takže jdeme na to. Adrián a DJ Rames, Send Away to Rain.
1: Rádio MB, zapni a neřeš.

0: Světově uznávaný kytarista Rudy Linka vystoupí opět v Mladé Boleslavi. V Domě kultury představí své Rudy Linka Trio Live. Čeká vás dynamická souhra, skvělé melodie a originální jazz v podání věhlasného kytarového světoběžníka a jeho spoluhráčů. Rudy Linka Trio Live. Sobota 17. října od 19 hodin. Dům kultury Mladá Boleslav. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Rádio MB.
4: Rádio MB.

0: by Dara Rollins rozhodně mohla i ve svém věku rozdávat. A někteří z nás mladších by jí mohli klidně i závidět. Energii vám rozdáváme i tady na rádiu MB v odpoledním úletu. No a my se pojďme mrknout, cože 13. říjen můžeme oslavit. Dnešek je třeba den Krištofa Kolomba. Je to taky mezinárodní den neúspěchu, takže pokud se vám dneska něco nepodařilo, tak určitě nevěžte hlavu. Dneska to naopak oslavte. Máme tu taky mezinárodní den oblečce, taky den bláznivých výroků, mezinárodní den jednoduchého jazyka a nebo den anglického jazyka. No a my se pojďme mrknout na pár zajímavostí, které jste o angličtině určitě nevěděli. Také například to, že angličtinou mluví víc než 1,5 miliardy lidí po celém světě a oficiálním jazykem je v 67 zemích. Dobře, tohle to jste možná mohli tušit, ale věděli jste, že v angličtině třeba neexistují běžná slova, která by se rýmovala se slovy Mount Orange, Silver nebo Purple? Nebo pokud je najdete, klidně mi to napište a opravíme jazykoservise.cz. No a teď pojďme ještě na oficiální nejdelší slovo v angličtině. Já se ho tady pokusím přelouskat. Nebude to nic jednoduchýho, tak se aspoň pobavíte, když už nic jiného. Tohleto slovo je druh plicního onemocnění způsobeného vdechnutím jemného popela a křemeného prachu. Nejdelší slovo v angličtině tedy je pneumonoultramikroskopiskilokolganokoniosis. Nebo tak nějak. Pojďme do další muziky a to taky v angličtině samozřejmě. Tady jsou Roxette, Fading Like a Flower.
1: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

0: nemovitosti tam, kde sami žijí. Díky tomu dobře znají nejen místní realitní trh, ale především samotný region. Žádná síť poboček po celé republice. Jedna místní realitní kancelář. Realitní kancelář Drink. Už 30 let doma na Mladoboleslavsku.
1: Mladá Boleslav se připravuje na pořádnou jízdu. Rybičky 48 přijíždějí do Domu kultury. V pátek 16. října tě čeká jejich speciální koncert Face Tour Face. Pořádná porce energie, kytar a největší hitů. Večer odstartují Koblížci a potom už to naplno rozbalí Rybičky 48. Pátek 16. října. Dům kultury Mladá Boleslav. Rybičky 48. Face Tour Face. To bude jízda. Buď u toho. Lístky najdeš na vstupnafest.cz.
2: Poslat pár korun na dobrou věc je kapka v moři. Ale když se stanete dobrým andělem na dobrýanděl.cz, když pomáháte pravidelně každý měsíc, to už není kapka. To je moře pomoci pro rodiny s dětmi, které zasáhla vážná nemoc. Děkujeme.
3: Rádio MB. Zapni a neřeš.

0: Zrovna nedávno jsme se bavili o tom, že dnešní děti nad sebou nemají tak úplně tu tvrdou ruku, protože samozřejmě dneska se dětem nesmí nic říct, natož zvýšit hlas, nedej bože jim jednu fláknout, když jsou drzí. No, je to zkrátka těžký a určitě těžký to mají učitelé na základních školách, protože tam těch dětí můžou mít klidně celou bandu. Ne každý učitel má to štěstí, že ve třídě měl takový zlaťáky, jako jsem byl třeba já s Romanem. No a právě téhleté problematice se budou věnovat v Dánsku. Tam se totiž chystá změna, podle který od srpna roku 2027 by učitelé mohli žáky, který vážně narušují výuku, chytit, zadržet nebo násilím vyvést ze třídy. A to samozřejmě i proti jejich vůli. Důvod tak ten je jednoduchý, protože v roce 2025 se fyzický násilí mezi žáky objevilo alespoň jednou v 55% zkoumaných tříd. Abychom si rozuměli, nejde tedy o povolení být děti, ale o možnost zasáhnout v nezbytných situacích. Samozřejmě násilím se nic nevyřeší, ale taková výchovná přes ruce po vzoru obecné školy, ne všichni samozřejmě, ale někteří by to potřebovali. A to se nemusíme bavit jenom o dětech. Takže Dánsko, let's go!
1: Rádio MB.
2: Víc hitů než semaforů v Polce.

0: 15 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Pohodový den. Celosvětový odbyt automobilky Škoda Auto se v letošních prvních třech čtvrtletích meziročně zvýšil o 6,1% na 812 400 vozů. V samotném třetím čtvrtletí ale vzrostl pouze o 0,2% na 256 700 vozů. Odbyt celého koncernu za tři čtvrtletí naopak klesl o 9% na zhruba 6 milionů vozů. Soudy mají při posouzení zájmu dítěte zohledňovat mimo jiné jeho bezpečí a názor. Vyplývá to z definice, kterou včera v rámci novely občanského zákoníku schválila vláda. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc na následné tiskové konferenci řekl.
3: Tím nejzásadnějším z těch hledisek musí být i bezpečí dítěte a to jsou věci, které určitě v těch kauzách, které jsme zaznamenali v minulosti, si dokážeme odůvodnit a myslím, že kdyby tahle úprava platila už dříve, tak možná k některým tragickým událostem nemuselo ani dojít.
0: Sportovní servis.
2: Předčasně a se skóre, které se v soutěžích dospělých hned tak nevidí, skončil zápas 10. ligy mezi Béčkem Bezna Sovínek a Kněžmostem. Hosté vedli v 77. minutě 22-1. Na domácí už to bylo moc a v zápase se rozhodli nepokračovat. Rezerva Bezna je v tabulce bez bodu poslední. Ale protože právě v Bezně Rádio MB oslaví své narozeniny, přejeme místním fotbalistům lepší zítřky. Zprávy jsou za námi, je čas opět na muziku, pohodové úterý.
0: Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi

Ani po 15. hodině jsem nikam nezmizel, stále s vámi za mikrofonem Rádia MB, Luky, taky odpolední úlet. No a já už si tady pomalu, ale jistě procvičuju pokrovou taktiku, protože hned, jak se tady s vámi rozloučím, jedu obrat pár mých přátel právě v pokru. Je tedy pravda, že posledních pár her se mi to tak úplně nedařilo, ale dneska cítím formu, takže mi kamarádi, držte palce.

0: na sukoradi.cz.
1: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. Bílá pastelka.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
4: Rádio MB. Rytmus.

0: naše příběh, no a nebylo to samozřejmě náhodou. Přátelé, jak já už dávno říkám, kdo u nás v České republice nevystupoval v O2 aréně, v Edenu nebo na Letný, jako by neexistoval. No a právě do O2 areny míří Tereza Mašková. Zpěvačka, účastnice soutěže Superstar, kterou samozřejmě tedy jen tak mimochodem vyhrála, tak chystá vlastní koncert právě v O2 aréně. Má se tedy stát první vítězkou soutěže, která v největší hale v České republice odehraje svůj samostatný koncert. Koncert se má jmenovat Růžová O2 arena, no a uskutečnit by se měl 22. ledna 2028. Nebo ne tedy měl, on se uskuteční. No tak my Terce samozřejmě budeme držet palce, ať se jí to podaří vyprodat, ale zároveň si pamatuju na pokus Moniky Bagárový, která chtěla vyprodat O2 arénu. Bohužel podle předprodeje zrušeného koncertu by nevyprodala ani O2 prodejnu.
1: Rádio MB. Jediné mladoboleslavské rádio.

0: dopravní signalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
2: Navštivte nás v Mladé Boleslavi u kruhového objezdu u Kosmonos. Těší se na vás autorizovaný dealer a servis Fiat Auto Štěpán.
3: Radio MB.

0: Islám své soupeře dneska totálně zničit a obrat o jejich úspory. Tak mi držte palce, no a já se s vámi tímto loučím. Pro vás ještě kapela Holky odpouštím. No a než mi i Roman přiveze svoje naspořený korunky, tak s vámi stráví hodinu mezi 16. a 17. Takže já mizím, mějte se krásně a zítra se zase slyšíme, to je jasná věc. Ahoj!
1: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

0: 12 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Pěkný den. V sobotu 24. října se uskuteční oslava 90. výročí založení základní školy doktora Edvarda Beneše v Bolce. Oslavy začnou v 10 hodin úvodním slovem současné ředitelky a vystoupením žáků. Jedna z nejvyhledávanějších leteckých společností oznámila nečekanou zprávu. Ruší desítky letů, které až dosud mířily do celého světa. Vedení Ryanairu to zdůvodňuje vysokými náklady na provoz. Během zimního letového řádu se omezí provoz na letišti ve Vídni. Tento krok se dotkne také Čechů. Řada z nich totiž podniká cesty do světa právě z rakouského hlavního města.
0: Sportovní servis.
2: Hokejisté Liberce budou v závěrečném šestém kole základní části Ligy mistrů bojovat zítra večer v Davosu o postup do play-off. Pokusí se následovat týmy Plzně a Pardubic, které si účast ve vyřazovacích bojích zajistili s předstihem. Nyní je čeká jen boj o umístění. Dynamo dnes od 18 hodin přivítá švédské Vechje. Indiáni nastoupí zítra v 17:30 večer na ledě finské Saipy. Zprávy jsou za námi, je čas opět na muziku. Pohodový den!
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Posloucháte Rádio MB a teď už je na řadě hodina s Romanem. Znamená to, že dvouhodinovka s Lukem je za námi, odpolední úlet také. No a my si v této hodině, kromě skvělé muziky, budeme povídat třeba také s jedním dvojnásobným olympijským vítězem. Kdo to bude, zatím neprozradím. Doufám, že si užíváte dnešní den bez podprsenky, hodně o tom mluvil také Luky ve svém vysílání, tak já už to nechám být. Mohu prozradit, že podprsenku dnes také nemám. No a na závěr tohoto vstupu bych rád popřál k dnešnímu svátku všem Renatkám. Celé Rádio MB přeje hlavně zdraví, štěstí, lásku a pohodu.
1: Špatný signál? My jsme všude. Rádio MB.
2: This one goes out to the one I love.

0: Světově uznávaný kytarista Rudy Linka vystoupí opět v Mladé Boleslavi. V Domě kultury představí své Rudy Linka Trio Live. Čeká vás dynamická souhra, skvělé melodie a originální jazz v podání věhlasného kytarového světoběžníka a jeho spoluhráčů. Rudy Linka Trio Live. Sobota 17. října od 19 hodin. Dům kultury Mladá Boleslav. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Radio MB.

0: pokračuje Hodina s Romanem. Dvojnásobný olympijský vítěz v judu Lukáš Krpálek věří, že sobotní bronz z mistrovství světa nebyla jeho poslední velká medaile. Na stupně vítězů se po třech letech vrátil, přestože se v přípravě na šampionát rozhodně necítil ideálně. Nerozhodili ho ani telefonáty s 8letou dcerou Marianou, která mu navzdory zákazu po každém zápase gratulovala z pokojíčku. Krpálek k tomu právě dnes řekl.
1: Měl bych se prostě víc koncentrovat na ty zápasy, než to, že si telefonuju s dcerou. I když já jsem samozřejmě měl vždycky radost, že jsem to zvednul a vždycky mi gratulovala a držela palce dál, takže to bylo samozřejmě hezký.
2: Rádio MB.

0: čerpají nemovitosti tam, kde sami žijí. Díky tomu dobře znají nejen místní realitní trh, ale především samotný region. Žádná síť poboček po celé republice. Jedna místní realitní kancelář. Realitní kancelář Drink. Už 30 let doma na Mladoboleslavsku.
1: Mladá Boleslav se připravuje na pořádnou jízdu. Rybičky 48 přijíždějí do Domu kultury. V pátek 16. října tě čeká jejich speciální koncert Face Tour Face. Pořádná porce energie, kytar a největší hitů. Večer odstartují Koblížci a potom už to naplno rozbalí Rybičky 48. Pátek 16. října. Dům kultury Mladá Boleslav. Rybičky 48. Face Tour Face. To bude jízda. Buď u toho. Lístky najdeš na vstupnafest.cz.
2: Poslat pár korun na dobrou věc je kapka v moři. Ale když se stanete dobrým andělem na dobrýanděl.cz, když pomáháte pravidelně každý měsíc, to už není kapka. To je moře pomoci pro rodiny s dětmi, které zasáhla vážná nemoc. Děkujeme.
3: Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

0: pozdní odpoledne vám od mikrofonu přeje Roman. Plány na dnešní večer jsou myslím jasné. Podíváme se na fotbal, budeme fandit Slávy a doufáme, že konečně urve vítězství v Lize mistrů. Večer pak také Love Island, no prostě je to nabité, je se na co těšit. Vy se můžete těšit na Davida, který dorazí už po 17. hodině. Mimochodem, David má na starosti tento týden i dopolední rozjezd. No a zítra mezi 9. a 12. hodinou opět bude soutěžit o volňásky na páteční koncert kapely Rybičky 48 v Mladé Boleslavi, tady u nás hned pod námi v Domě kultury. Ať už máte plány na dnešní večer jakékoliv, tak doufám, že u vás bude vládnout pohoda. A těším se zase zítra po 16. hodině. Mějte se krásně, ahoj.
1: Špatný signál? My jsme všude. Rádio MB.

0: 17 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Ano, jsou tu zprávy, hezké úterý. Mladoboleslavsko čekají dva hudební vrcholy podzimu. Už tento pátek dorazí do Mladé Boleslavy oblíbená kapela Rybičky 48, která potěší fanoušky českého pop-punku. A hudební program bude pokračovat také v listopadu. V sobotu 14. se v kulturním domě v Bezně uskuteční 7. narozeniny Rádia MB. Návštěvníci se mohou těšit na narozeninovou show, živou hudbu, tombolu a další překvapení. Na pódiu vystoupí pekař Jakub Děkan z kapelou, Luboš Odháněl Swix, Alchymie a Green Day Revival. Vstupenky na tuto akci pořídíte na ticketlife.cz. Celosvětové dodávky chytrých telefonů ve třetím čtvrtletí klesly meziročně o 20%, na nejnižší úroveň pro třetí čtvrtletí od roku 2012. Prudce rostoucí ceny paměťových čipů a nedostatek dodávek zvyšují tlak na výrobce a tlačí ceny nahoru. Jedničkou na trhu s podílem 23% zůstala jihokorejská společnost Samsung. Tržní podíl Apple poprvé ve třetím čtvrtletí překročil hranici 20%, a to navzdory meziročnímu poklesu dodávek. Celkem činil 22%.
0: Sportovní servis.
2: Fotbalisté Slávie věří, že proti Sabahu mají v Lize mistrů největší šanci uspět. V úvodním kole prohráli doma Slans 2-3 a protáhli čekání na vítězství v hlavní fázi Ligy mistrů, které od roku 2007 trvá už 20 zápasů. Dnešní utkání proti mistrovi Azerbajdžánu má výkop v 18 hodin a 45 minut. Zprávy jsou za námi, je čas opět na muziku.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Je úterý 13. října, svátek slaví Renáty Renátky a dnešek má jednu zajímavou specialitu. Slaví se taky Mezinárodní den bez podprsenky. Ano, i takový den máme v kalendáři, takže dneska je na každé ženě, jak se rozhodne. A pánové by si měli hlavně zapamatovat, že dnešní den není pozvánka na nevhodné komentáře. Je to spíš připomínka pohodlí, svobody a toho, že některé věci si každý řeší po svém. A jestli jste dneska vyrazili z domu, ať už cestou do práce, a zjistili jste, že jste něco zapomněli, tak klid. Aspoň nejste jediní, kdo dneska může mít trošku volnější režim. Je úterý, Rádio MB je s vámi. Jak vydělávat peníze, to vám řeknu už za malou chvíli. No a budeme se bavit taky o jednom počítači, o jednom starém počítači, který se dostává opět do módy. Tak hezké úterý.
1: Rádio MB.

děravej, je do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukoradi.cz.
1: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. Bílápastelka.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
4: Radio MB. Energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

0: Tady je Rádio MB, pouštíte si nás při úterku 13. a internet našel další způsob, jak vydělávat peníze. A tentokrát k tomu nepotřebujete talent, zpěv ani žádnou zvláštní dovednost. Jedna streamerka z Číny se nechává platit za to, že se na židli otáčí dokola. Diváci údajně pošlou peníze a židle se roztočí a jedno otočení vyjde na nějakých v přepočtu 160 korun. A teď si představte, že vám někdo řekne, že máte práci z domova nebo že má práci z domova. Vy čekáte třeba programování, účetnictví nebo zákaznickou podporu a on 8 hodin rotuje na kancelářské židli. Konečně práce, kde se člověk může doslova točit v kruhu a ještě za to dostat prachy. Jsme Rádio MB, krásné úterý.
1: Rádio MB. Rádio MB. Kde končí signál? My

0: dopravní signalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
2: Navštivte nás v Mladé Boleslavi u kruhového objezdu u Kosmonos. Těší se na vás autorizovaný dealer a servis Fiat Auto Štěpán.
3: Radio MB.

0: Ladíte Rádio MB a pokud máte pocit, že elektronika zastarává rychle, tak pozor, na scénu se vrací Atari 800XL, počítač z 80. let a jeho nová retroverze má skutečnou klávesnici, HDMI a taky slot na staré herní kartridže. Takže žádná nostalgická aplikace v mobilu, opravdový počítač ve stylu doby, kdy se čekalo, než se hra nahraje a člověk mezi tím stihl svačinu, domácí úkol i menší životní krizi. Dneska si koupíte počítač, který zvládne všechno, ale za 2 roky už je pomalý. Atari, ten vám připomene dobu, kdy počítač nebyl zastaralý, jen jste na něm nemohli dělat skoro nic a právě to na něm bylo krásné. Užívejte zbytku úterka, já se na vás budu těšit opět zítra v 9 dopoledne na slyšenou.
1: Rádio MB, rytmus Mladoboleslavska.

0: 18 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Pohodový den. Celosvětový odbyt automobilky Škoda Auto se v letošních prvních třech čtvrtletích meziročně zvýšil o 6,1% na 812 400 vozů. V samotném třetím čtvrtletí ale vzrostl pouze o 0,2% na 256 700 vozů. Odbyt celého koncernu za tři čtvrtletí naopak klesl o 9% na zhruba 6 milionů vozů. Soudy mají při posouzení zájmu dítěte zohledňovat mimo jiné jeho bezpečí a názor. Vyplývá to z definice, kterou včera v rámci novely občanského zákoníku schválila vláda. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc na následné tiskové konferenci řekl.
3: Tím nejzásadnějším z těch hledisek musí být i bezpečí dítěte a to jsou věci, které určitě v těch kauzách, které jsme zaznamenali v minulosti, si dokážeme odůvodnit a myslím, že kdyby tahle úprava platila už dříve, tak možná k některým tragickým událostem nemuselo ani dojít.
0: Sportovní servis.
2: Předčasně a se skóre, které se v soutěžích dospělých hned tak nevidí, skončil zápas 10. ligy mezi Béčkem Bezna Sovínek a Kněžmostem. Hosté vedli v 77. minutě 22-1. Na domácí už to bylo moc a v zápase se rozhodli nepokračovat. Rezerva Bezna je v tabulce bez bodu poslední. Ale protože právě v Bezně Rádio MB oslaví své narozeniny, přejeme místním fotbalistům lepší zítřky. Zprávy jsou za námi, je čas opět na muziku, pohodové úterý.
0: Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Světově uznávaný kytarista Rudy Linka vystoupí opět v Mladé Boleslavi. V Domě kultury představí své Rudy Linka Trio Live. Čeká vás dynamická souhra, skvělé melodie a originální jazz v podání věhlasného kytarového světoběžníka a jeho spoluhráčů. Rudy Linka Trio Live. Sobota 17. října od 19 hodin. Dům kultury Mladá Boleslav. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska.

0: Narozeninovou show Rádia MB v KD bez nosy nenechte ujít. 14. listopadu 5 koncertů, zábava, drinky, dárky a bohatá tombola.
1: Prostě slavíme 7. narozeniny. Akci vám přinesou instalatérství Kornel Jaroslav Jiroušek, pivovar Bakalář, multikino Sinestar, Parťákova hasičárna, Okna Sukorady, Diesel Auto Junek, Antolin Libáň, Zimrstav, Trio Bar Mladá Boleslav, Magna, Město Mnichovo Hradiště, Koupelny Dušička, CZ, Restaurace a Motorest Zavadilka, Kultura Města Mladá Boleslav, Seidl Chlazení, Městys Bezno, Prondo, MB Sauny a Městská společnost Sportovní a rekreační areály. Podporujeme dobrého anděla. Vstupenky se už prodávají na www.ticketlife.cz.
2: Rádio MB. Posloucháš správně.

0: tam, kde sami žijí. Díky tomu dobře znají nejen místní realitní trh, ale především samotný region. Žádná síť poboček po celé republice. Jedna místní realitní kancelář. Realitní kancelář Drink. Už 30 let doma na Mladoboleslavsku.
1: Mladá Boleslav se připravuje na pořádnou jízdu. Rybičky 48 přijíždějí do Domu kultury. V pátek 16. října tě čeká jejich speciální koncert Face Tour Face. Pořádná porce energie, kytar a největší hitů. Večer odstartují Koblížci a potom už to naplno rozbalí Rybičky 48. Pátek 16. října. Dům kultury Mladá Boleslav. Rybičky 48. Face Tour Face. To bude jízda. Buď u toho. Lístky najdeš na vstupnafest.cz.
2: Poslat pár korun na dobrou věc je kapka v moři. Ale když se stanete dobrým andělem na dobrýanděl.cz, když pomáháte pravidelně každý měsíc, to už není kapka. To je moře pomoci pro rodiny s dětmi, které zasáhla vážná nemoc. Děkujeme.
3: Rádio MB.
4: Rádio MB.
3: Kde končí signál?
4: My

děravej, je do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: www.oknasukorady.cz.
1: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. bílápastelka.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
4: Špatný signál? My jsme všude. Rádio

0: signalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
2: Navštivte nás v Mladé Boleslavi u kruhového objezdu u Kosmonos. Těší se na vás autorizovaný dealer a servis Fiat Auto Štěpán.
3: Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

0: láska?
1: To je otázka. Láska tak kvete, když někde postel praská. Můžu říct, klidně tady a hned holky jsou všude. Jsou jich plný ulice i internet. Prej není možný všechny ženský světa mít, ale kdo říká, že se o to nesmíš ani pokusit. Svět patří tomu, kdo hraje poker s osudem. Tohle je život a nic víc už nikdy nebude.

0: Světově uznávaný kytarista Rudy Linka vystoupí opět v Mladé Boleslavi. V Domě kultury představí své Rudy Linka Trio Live. Čeká vás dynamická souhra, skvělé melodie a originální jazz v podání věhlasného kytarového světoběžníka a jeho spoluhráčů. Rudy Linka Trio Live. Sobota 17. října od 19 hodin. Dům kultury Mladá Boleslav. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Rádio MB.
1: Víc hitů než semaforů v Polse.

0: Narozeninovou show Rádia MB v KD Beznosy nenechte ujít. 14. listopadu 5 koncertů, zábava, drinky, dárky a bohatá tombola.
1: Prostě slavíme 7. narozeniny. Akci vám přinesou instalatérství Kornel Jaroslav Jiroušek, pivovar Bakalář, multikino Sinestar, Parťákova hasičárna, Okna Sukorady, Diesel Auto Junek, Antolin Libáň, Zimrstav, Triobar Mladá Boleslav, Magna, Město Mnichovo Hradiště, Koupelny Dušička, CZ, restaurace a motorest Zavadilka, Kultura Města Mladá Boleslav, Seidl Chlazení, Městy z Bezno, Prondo, MB Sauny a Městská společnost Sportovní a rekreační areály. Podporujeme dobrého anděla. Vstupenky se už prodávají na www.ticketlife.cz.
2: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

0: ti tam, kde sami žijí. Díky tomu dobře znají nejen místní realitní trh, ale především samotný region. Žádná síť poboček po celé republice. Jedna místní realitní kancelář. Realitní kancelář Drink. Už 30 let doma na Mladoboleslavsku.
1: Mladá Boleslav se připravuje na pořádnou jízdu. Rybičky 48 přijíždějí do Domu kultury. V pátek 16. října tě čeká jejich speciální koncert Face Tour Face. Pořádná porce energie, kytar a největší hitů. Večer odstartují Koblížci a potom už to naplno rozbalí Rybičky 48. Pátek 16. října. Dům kultury Mladá Boleslav. Rybičky 48. Face Tour Face. To bude jízda. Buď u toho. Lístky najdeš na vstupnafest.cz.
2: Poslat pár korun na dobrou věc je kapka v moři. Ale když se stanete dobrým andělem na dobrýanděl.cz, když pomáháte pravidelně každý měsíc, to už není kapka. To je moře pomoci pro rodiny s dětmi, které zasáhla vážná nemoc. Děkujeme.
3: Rádio MB.
4: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: signalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
2: Navštivte nás v Mladé Boleslavi u kruhového objezdu u Kosmonos. Těší se na vás autorizovaný dealer a servis Fiat Auto Štěpán.
3: Rádio MB.
4: Jediné mladoboleslavské rádio.

Rádio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.